0: butelkami, že předávalo, že si kdo šel na plácek, to půl litra, celý litre, alebo kdo šel se zahořit do svojíku, v tom žonca je ďaderko. No i, no i tak, tak se zarobělo. Děti tam odešlám do školy a tego a jo, zamoklám dom i pošlám do tego do lasu.
1: Borůvky tež?
0: No i borůvky mi zbírali, maliny mi zbírali.
1: Žiby?
0: Co bylo, co se dalo. I żyby też.
1: A oddawaliście kiedyś jarzębinę?
0: Jarzębinę wspomniałeś.